tebe ona spí. Nešmrt mi cvida. Kak da me ni. I dok bum ti stiha krala istinu, bujbena bluza,

0: jedla.
1: Ahoj, jsem Matěj Bohuš z České republiky z Havířova. Trávíme s rodinou dovolenou v Dalmácii.
0: Jedna publika.
1: Split je skvělé město.
0: Hajduk
1: živí věčnost.